Kaže Nothing But Thieves. Uvidíme reálnu muzika. Shit's Just Baby Cool Evelyn. Rádio SVH, bral som lajka, veším vajrák pre 20 minút. Ajme, Latlic, Šajas.